tebou ukázne kamane, i zadní vlák kroz stanicu by prošel a k němu niko nebudou.